0: Amos, ako náš žád zmoč, čkáp ta díška, že keď nem šíška, ako níš no níš šáp, keď toko nem dožigen, ho, tak še, že keď juk, a keď jukskom, nene nám nítač, keď toko nem dožigen. Ok, magu jutn, ho, ej, tejač, Montreal, noče, keď vás askon, ho, nem dožigen níš no, vek štav šáp, išpem, či mal žád še tač. O tak še, že níš tom do prísa, čas na odano, žád zmoč, o môj, ako, it's a schedule. Nisho shop get the good Haugen in Deutsch again.
1: Stanley Shashley, with the Bethlehem guy, CBC Radio.